Otec mu vraví: Čože ti len dala? Ale ju som doviedol, lebo už nemala inšie. A kdeže ti je? V konici. Som ju uviazal o jasle. Ale ty hlupák, či to tak način? Si ju má vnuka doviezť do chyži. Tašli vidieť tavo a ona už nebola v konici. Ušla.